Jak co je to môj prekrásny kvet. Včera večer mne še mila našmejala, keď mi svoju ručku štiro obecala za nás.